0: Milky a David Guetta, tak to u nás v playliste na Európe 2, 6, 59. My sme Sketch Bros.
1: Mali ste už dnes kávičku? Možno ste o nej nevedeli, že vás nebudí kvôli kofeínu.